0: pomíňa mi.
1: Nic mění úplně je, bývej, dělá je, nedosu, a tam pí, dívá si dáj, ti dívá je,
0: míňa mi je,
1: se má na vás já, má je bunia je fu.
0: I can never be your